0: Nu mi se vezo njezminjeme bez svova tu v srpskim rozvosu. Mati Gisberg, a ja, Katka, mi smo za vas dženca tupši mikrofonje, ale tež dr. Anja Polnčova. Ma dženca dobro pokiju za nas v dženčnišim rečnem kučiku, a tak podame so z nje zromatnje na zarodku.
1: Rečni kučik v srpskim rozvosu.
2: Njedavno svišah tajku sadu. V tutem kraju přitvarja ratarjo převážnje kakao. Najprede sva nezrozumih, što rečnik minješe. Když si pak sadu do Nimčine převožih, mi svitaše. Vezo minješe rečnik, so v menovanem kraju převážnje kakao plahuja. Je to typiski přikvat za dvurečno rečnika, když v jednej reči mysli, v tamni pak reči. Nimski verb

0: Mirčin Wetzlich dospieval vo Krabače a stomenitko s dobkom na pošestčich.
1: Serbský rozvoz. Poješče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Zavožbová rada žada si od ľudového nakvarnictva domovina hač do klituša nalieča jasný vujčový koncept do přichada. To rekne direktor zavožby za srbský ľud Jan Buda po čarovším posiedženiu zavožbovej rady.
3: Ukatisto sa bietun vujčový koncept nakvarnictva, kýž netko hižo druhé leto předleží, kdež pa jo radičelám vedome bolo, zo tun vopvok beletristika kus pše maua strategisce vopisane v obsahuje. A k tomu jo to očakovanie bolo zo nakvarnictvo so k tomu pozicioniruje, že je to Čežiščo, nic čakač na je manuskript, ale prošte ty so starač, o to zoso tam niče písa, když in vobuk faluje, a to by poprom to nastok rade, so sune prali, mobuchmo rade, mo mili také strategické přemyslovanie za příšodne leta, když voprodete v obsahu usmerenie nakonistvo opisuje.
2: A viacej o vúsledkách čaroša posiedženia zavožbuje rade svišiče nekak za cibilky hodine. V Rakecach vúradžuje gmenská rada dženca vo noj štvorči Rakece Ju. Ona má na 18 hektárach miest niedešie komiarnú sviny a miestny komunastač. Tam plánuje privátny investor nekotre předávanie a tankoniu, ale tiež viacere bydlenské domy. Dženca doby gmenská rada viacere přihoty skvalič, zo môj investor dále plánovač. Susanna koma na svini, kotraž bulječe 2018 zaurena, pak nie od novotvára potrechena. Za nju přece išče za investorom pytaja. Zaurenie porodovej stácie a gynekologie Kamenskej korunie ke konci meje má predseda domoviny David Statnik za Kamenc a okolné gmene za poražku. Kajž hún v čera vozevenem stejšču informuje, súša stácia za nie k základnému medicínskému zastaraniu a je svojba mistota predovšem ve viesných končinách, kotrež sú základný stop serbského živenia. Predseda domoviny solidarizuje sa so Serbami, ki sa vo obstače stácie pracuje. Dále statnik pripoznaje, zo je si mistové náležnosť či vážnosť serbskosť či uvedomivo a to runia, zo je porodová stácia v Kamencu del serbského riečného rúma. Serbsko-nemská filmová sič Vúžica film podporuje protest prečivo plánovaným skročeniam spichovania filmového namrivstva. Bez spúščomného spichovania roze strach za so historické pasky zubia, reka miestrujem ve protestnom listče zavožby DEFA a zviazka nemských kinematéko. Spichovanský program za filmové namrivstva 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii se Serbským institútom tiež viacere serbské filmy digitalizované. Serbské a vúžické filmoče a filmoce sú netko namovení akciu podpierač a list zviazkujemu ministri za kultúru Wolframi Weimari Posvač. Při Holešovským hače pola nesvači dva sú letuši monitoring spievatých ptačkov zahajili. Od meja hač do augusta tam v obvuku celo zviazkovo programa spievaté ptačky popadnú, im rynku pričinia a je zase na svobodu pušča. Zamier je ptačky ličič a zviesčič, kak so rozmnoža a preživia. Kajž přírodová centrála v Budyšine zdeli, by prvný džen spočat mier hižo dosť úspiešne. Najebač mio linia sú cia štoce čítačkam, što na češelakých družin moli rynku přiteknič. Vosebitosť by kosová žonka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušem zdáču ve blízkosti linie. A to one bychu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetu strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budyšine pokazá živé slibro tú kvílu 12 stopňu, k tomu čaja mročele na nebiu, tenas dženca dále převoča. S blakami zmijeme tež raz svunco, od poponia sú potom švíjele možné tež nevetra. Živé slibro te zalize dženc po horní Úžice na maximálne 22 stopňu.
0: Všetko poriadku na pučach a na drohách přijemuj vám šintuš dobrú jezbu do džencnišie srede a to viezo so serbským rozvozom.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeni za mače za nás ještě pokývku v okolo vopkada, potom nám je rádi zdělče Budušin 7.400 je naše číslo, kýba písače nám v app MDR Serbia.

0: A na serbsku hudžbu sluchač može čepala nas v serbskim rozvosu. Mestrujem tute titule na vas čakaja.
1: Ja so boju zoči, kiša na niči.
0: James Münk spiva Načo Hodebič.
2: Na fotah, na polcach,
0: Smy za sromadže je titul Mareka Reki. A tež Daniela Hazec startuje s nami do tutoho nového dňa. 6 po 6 je a tu je za nás Taylor Swift s titulom z jej nového albuma The Fate of Ophelia, ona spieva.

0: Czesać Mienchino, Bosches Czechie. Hej Czerašako bu v Drežďanach piata zričenie vo financovaniu zaožby za serbský ľud podpisane přepodate. Hej, a potom, miesto vulko svedženia, menšia zaožbova rada hišče cíve doji njove poriad na blíže. Čele sa zaožby sú vo dživavosti rozpravili. Kelko penes je vyše zlončo, kelk je stav okuo foruma viede na lauským areálu a kak vupada z digitalizáciu a kelko personála v zaožbom záreče reči popravom serbsce. Šo to bych uprašenia, na kotrež čvonoja zaožbuje rady po dohi posiedženským dňu nuinariam v odmovichu. Miestnimi pitiš Bettina Wenderotova.
1: Džin bie dohi a vúspiešne. To uprajte mes voči Jana Budaria a Marka Kovaria. Hode pokaza direktor zaožby za serbský ľud Jan Buda piate financovanské zričenie. Tinta je tak rec rúne hakle sucha. Při všem veselu je si předseda zaožbové rady Marko Kova vůlky zamovitosti vědomé.
2: Utvářit ten status quo, když máme kvalitativně polepšit, to živo o sebe, to je posledkované srbské řeče, navožované srbské řeče, to řečné rume, když my nemůžeme narunat se spinezami, když doby paso, to byste míre, když obkeďovat a spěchovat, ale na koncu mělo tež to prašeno být, můj řeče a s mojí minučkami srbce.
1: Za všo to k mane vůměnění stvořit. Kytro komplexné a wiele dybko nad nowym poriedzie hodna należność. Jeden z nich stał digitalizacji, a spoznawanie serbskiej rzeczy. Jan Buda.
3: Na zasadne spoznawanie rzeczy, serbskiej rzeczanie rzeczy, szak nam zmożni szeleke scenarie, na przykład, co możemy jen simultany przełoż skiczyć bez jedno człowieka, ale ryzy przez komputer. A to może się na przykład tu niemski gmieński radiciel, albo te niemskie starsi, na innej starszyńskiej zromadzizny, na ich handi obladać, a sobie czytać, bez to zrobić, co zromadzizna do niemska być.
1: Na wokliczanski szuk a na posiedzeniach gminskiej rady Krosčicach so hižo praktiske pospyty przewiedu, tak Buda dale. Pošitkona serbska zjavnosť pak dobi hišče 20 leta čakač, pretač môže vietce potom praksu naložovač. Dohi duch treba ja tež, dždževo aktuálny stav vokuo serbskeho foruma viedu na lauským areálu. Potom, co jsou plánovanou sumu na 47,5 miliony redukovali, čakají netko všedně na zelenou svicu ze zariadu. Jan Buda.
3: Za první tvarský otrysk, što je ten hrdarský ensembl, tam čakáme na našu tvarskou dovolnost. A za ten druhý tvarský otrysk, što je stará postonia, a ten novotvar, a klauským rebiam, tam čakáme na te tvarsko-fachové obkručení od ZIP ze Skamenice.
1: Přitom je Jani Buda vědomé, že košty okolo tvarenia runie skýry stupaja, hač spadnu.
3: Dokud čím pohledí, čo jen započne, čím drožšie to neskýry bude, mo môžemo všelijaké veci kompenzovať s tým, že mo potom jara spíšne tvárimo, ale možná boh mo rádi mo započeli. A my už sme mo dženca na kúži patín veľký krok dále prišli by zaožbu i ráde, dokud čo sa nám zmožnilo pod vysými vúmenenými moc nadavky za prvnie vúkony, kýž môžemo vúpísať v oprode pončinč.
1: Plán je, zo so lica hišče tvárske dživa zahaja. Konkrétnejšie sú plány za zvuporedženie dživa dvoho jevi. Když bu v januári technického defekta dla silně dla vody v obškodžené.
3: Tohle jsme netko nankali jednu konkluziu, zodre te spichovanie je možno, zodre přes nás běží, ale te finančné sredky za to mo sami jako založba zaso, jako extra přidatné sredky můžeme uprosit si podle SMBK. Takže to je jedna dobrá kooperácia ve tutom polu. Na koncu může dživadvo ve rejné přestavce, te jevišče ponovič, tak se může nová rejná doba potom se s novým a vatkým jevištěm započet.
1: Po takým tojšto zduchněnčku, když se zavěstšen nekotru škúli institúcii včera zaslyšal. Potom, zo bu včera Drežďanach od zastupériu Sakskeje, Braniborskeje a Zviazka podpísané zričenie vo financovaniu zaožby za serbský ľud Serbam přepodate. Vistota hač do konca leta 2030. A k tomu dosť a nadosť domiacuch nadavku za serbský ľud.
0: Nam roz

0: Čo hodlá? Kak? Što? Lexia, prosím so.
1: Hej, zmi tu. Ta dere vonja. Hej, tu svičku je Stefan Samki dal, a nám Dario. Má von doma vusk? Má samo pčovki, a s tým tiež vusk, kýž môže za to vúživať pri gidaniu svičku.
0: Vítaj, taj.
1: Dobranie, Lexio. Vítaj k nám aj. Zasvičí runieš, Tadeo. Potom mamoj pri snedaní svičku.
0: Celé vosebitu a drohotnú vec to mataj.
2: Môže môj poprámten vosk tiež ješť? Všako vún hižo dere vonia.
1: Ty meníš šo, stož dere vonia, tiež dere svoji?
2: Môžu si predstaviť, co vosk vopravde jara dere svoji. Snano za miedom.
0: Ideja so mi ľubí, jara, ale...
1: Ale što? Vosk nie kieči?
0: Bude taj so dživač.
2: Nit knečím to šo tak napiate, ľubý Lexio.
0: Potekím. Neobdživaný vosk, a to je celé vážne, neobdživaný vosk miel to byč, tón môže človek bez obmyslenia jesť. Ve vosku sú drohotné enzymy a fermenty, kýž so pri kúsaniu hakle tak pravie do slinu otedáča. Mimo toho je plastach, nímske svoje za to je vábe, propolis, tajka celé drohotná a osebitá živica.
2: To som již raz slyšal.
1: Čuvarja na výkach ju drúdu jako degu kujkatu v šklincach předávaja, abo rozpuščenú v krepkách.
0: Haj, tuta živica je jara strova. Nikoci se ju ráno hižo do svojeho myslia zmyšeja.
1: Vím so dopomnič na viedenie, jako bychme tam po líznariec vúja, při jeho koučach. Vún to všo mieše.
2: To je popravom šo jara suche, abo? Tajka kulka voska nedá so vúce formovač, abo?
0: Oju, budeš so dívač. Při 20 stopniach čopvoty dá so vosk formovač. Od 1,60 do 6,60 stopňu Celsiusa počne vosk škrič do biežitej formy.
2: To dere vonia.
1: Vodku stala raz.
2: Ale nesvodí za ničím.
0: Tak je. Práve pčolace vosk. Jara dere za medom.

0: Christian Mönk alias James, jenom za spieval a s tom je netko na po sedmich. Matej Žisok je zasa přimný.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Matej Žisok.
2: Dobré ráno. Zavožbova rada žada se od ľudového nakonnictva domovina hač do klitušeho naleča jasne vujčul koncept do přichoda. Tole rekne direktor zavožby za serbský ľud Jan Buda po čerovšim posedženju zavožbovej rady.
3: Vukatisto sa bietun vujčul koncept nakonnictva, kiž netko hižo druhé leto předleží, kdež pa jo radičelam vedome bovo so tun vopvok beletristika kus pše mało strategisce vopisane v obsahuje. A k tomu jo te očakovanje bovo so nakonnictvo so k tomu pozicioniruje, že jo te čežiščo, nic čakač na je manuskript, ale prošče ti so starač o to zoso tam niče pisa, kdež in vopvok faluje a to bi popromto nastok rade so sune prali mobuchmo rade mo mili také strategiske přemyslovanje za příšho leta, kiž vopvok te obsahuje usmerenie nakonnictvo opisuje.
2: Tole praje Jan Buda a viacej vo vúsledkách čerovšieho posiedzenia zavožbovej rady slyšíte v našim programe. V Rakecach vúradžuje gmenská rada dženca vo novej štvorči Rakece Ju. Ona má na 18 hektárach mies nedešie komianu sviny a miestne komu nastač. Tam planuje privátny investor niekotre předávania a tankoniu, ale tež viacere bydlenské domy. Dženca doby gmenská rada viacere přijoty skvalič, zo mohu investor dále plánovač. Susan na gomer na svini, kotraž bu leče 2018 zaurena, pak nie od noho tvára potrešena. Za nju přece išče za investorom pytaja. Zaurenje porodovie stácie a gynekologie Kamenskej korunie ke konci meje má predseda domoviny David Statnik za Kamens a vokolne gmene za poražku. Kajž vun včera vozenem stejšču informuje, sluša stácia za nje k základnemu medicínskemu zastaraniu a je svojba miestota predovšem ve vesných končinách, ktoré sú základný stop serbsko živenia. Dále Statnik pripoznaje, že je si miestove náležnosť či vážnosť serbskosť či vúvedomivo a to runia, že je porodná stácia v Kamencudže serbského riečného Rúma. Serbsko-nemská filmová sieť Vúžica film podporuje protest prečivo plánovaným skročeniam spichovania filmového namrievstva. Bez spúšťomného spichovania hroze strach zo so historické pásky zúbia, reka miestrujem v protest ministře zavožby DEFA a zviazka nemských kinematéko. Spichovanský program za filmové namrievstvo 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii so Serbským institútom tiež viacere serbské filmy digitalizované. Serbské a vúžiske filmoče a filmoce sú netko namovieni akciu podpierač a list zviazkujemu ministri za kultúru Wolframi Weimari posvač. Při Holešovským hače pola nesvačidva sú letuši monitoring spievatých ptačkov zahajili. Od mieha hač do augusta tam ve vovuku celého zviazkového programa spievaté ptačky popadnú, im rynku pričinia a je zasa na svobodu pušča. Zamier je ptačky ličič a zvistčič, kak sa rozmnoža a preživia. Kajž přírodová centrála ve Budešine stili, bie prvný deň spočatk mejižo dosť úspiešne. Najebač miolinia sú cia štoceči tačkam, što na češelakých družin moli rynku přitekneč, vosebi dosť bie kosová žonka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušim zdáču ve blízkošči Lenie. Dorstvo Zorabia Lipsk má nové předsedstvo. Na čarošej zromadžizne vúzvolichu Cyrila Marka jako nového předsedu. Miesta předsedka je Leonie Venclec a vo financi stará sa v příhadže Katalina Monarec. Dále bú předsedstvo rozširené z příradu, zo sa nadovky lipe rozdžiluja a koordinuja. Přírodný týden štvrtk přeprošuje Dorstvo Zorabia Lipsk potom na svoje meje metanie. A to bude bychu naše dženstnýše povistče, když namakače na našej internetu strone runy tak, kajšu na našej app, když říká MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Runie vone tu je, svonco při 13 stopňach v Budešine, ale uľadáme tiež mročile na nebiu a ten nás dženca dále prevodža s blakami. Zmejeme v biu dňa přeco zase svonco, od popolňa sú potom švíle možné, ale tiež nevetra. Živé slibro, te zaleze dženca pohony v Užice na maximálne 22 stopňu.
0: A poľadám za vás ešte raz na púče a na drohy. V našom koncu je všetko poriadku. Jeli zamače vyzenas, informacije go waku a wopkada, se naša kosa nedrib vyskač na tvari, potem nam rade pisače naši app MDR Serbia. Možete z nami četovač, kipa za zazvoniče, tu budušinje pod 0591 730 400.
1: Serbski rozvoz.
4: Zromadnje sme mladi, zromadnje sme starši, tu je sam sne puč nam vjesti. Sam pak njemo sonič, sam tež noc ješ nam

Tyšten co máme za so dosť pokiju za vás, tak napríklad môža so kruščinio dženca informovať vo aktuálnym stavie kôvoku odstronenia škody vody dla vypiestovania. Rúne v otomenúci vúradžuje dženca kruščanská kmenská rada na svojim dženčnejším posiedženiu miestrujím. A to v sedlni Vúžica večer 7. Tež Rakečanská gmenská rada so dženca zetka a to na večer 5. v gmenským zetkanišču. Biosférové rezervát Honio Vúžiska, Hola a Haty bú před 30 letami ve obvuku programa Človek a biosféra mezinárodne přes UNESCO připoznaty na přednošk vo rúne tutej témie a to z historického videa kajštíš z jeho zvoprodženiem, što dženca večer 7. do domu 10. v Stroži prošení. Zajímavostky a nuostky ve Vopkadže, to je dženčnejšie heslo, dokrec dále kubvania v Kulovie, tam predstavia som jazdrým tiež nové pravidla ve Vopkadže, za počátk je večer 7. v hostčincu štát Hamburg, referent je sobúdževačiel nímsky je Vopkadnie stráže. A Voklečanská gmenská rada, to ište vám jako pokiju. Zetka so juce večer 7. v gratulni vonjovie vobore v Smečkacach.

jsem pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

du so nasche Bockiwe. Dženca je serbske vođenje po malem velkovi, tute poskiči dr. Lubina Malinkova, a to dženca večer 6. Start je na Cinzendorfskim namjestče, potem ši zamknje se potom pčovarska rozmova na tutu přeprošuje dorost v občulnica. Po zajmavosti a novosti koho wokoło Wopkada pondže dženca na Wopkadnym kubwaniu v Kulowie. Nemska Wopkadna straža predstaví tam jestrujim nowe prawidła v Wopkadze, a to od večera 7 v hostčencu štát Hamburg. Wortlečanska gminska rada zetka so jutze večer 7 v Gratuni vonjovije wobore v Smičkecach. Vo veľký punže júce večer v Kamiencu, jako z doby, jako so v náliču leta 2000 priňačrila veľkú dôžice na úročí, je veľk šako v središčiu nekotrie škúli debaty v dôžnosti. Marlies Hajer vúsledžuje v svojej knize, kak voblivuja povietky starodavná vieda a nové dopoznača, zromadné živenie veľka a človeka a přednošuje o tým, Jutze večer Muzeu Zapadnije Vužice v Kamiencu. Vorklečanske dekanatne duše pastorstvo přeprošuje serbskich modostnich se na konferencu Augenblick do Lubija Dojic. Zarjadovanje vodmije sotre hakle sobotu cizdeje meje. Za to přizivič pak môžeče so jenešišče hač do pjatka.

0: Kajsteronje zwischeli, potem zabuchera wydreja nach piate zrichenje wo finanzowaniu zauzby za serbski lud podpisane, je zauzbo rada jeszcze cały dłuhi dniowy poriad nabliżę miła. Czyli sa zauzby suwo dziwa wosci rozprawieli. Kelko penis je wyszy z lończo, kelki je stał wokół foruma wiedy na lauskim arealu, jak wupada z digitalizacją, a kelko personala zauzbym zarycze, Ritschi poprom serbsze. Schott ob ich uprašenja na kotrisch tvonojo zauzbuje rade po dohim posidzinskim dnju nuinariam vodmovichu. Miesnimi bitteš Bettina Wenderotova.
1: Džin bi dohi a vuspišne. To uprajte mes voči Jana Budaria a Marka Kovaria. Hode pokaza direktor zauzby za serbski lud Jan Budar piate financovanske zričenje. Tinta je tak rec runje hakle sucha. Při všem veselu je si předseda zaužbuje rádu Marko Kova vůlky je zamovitosti vědomé.
2: Vůtvarič ten status quo, když máme kvalitativně polepšič, to dživo o sebe, što je posvědkované srbské ryče, dživo navožované srbské ryče, to ryčné rume, když my nemůžeme narunat se spinezami, když doby paso, to byste míre, když vůbkeďovač a spěchovač, ale na koncu mělo tyž to prašeno byč, můj ryče a s mojí minučkami srbce.
1: Za všotok mane vůměnině stvorič. Kytro komplex na a wiele dybko nad dniowym poriedzie hodna należność. Jeden z nich stał digitalizacji a spoznawanie serbskiej rycze. Jan Buda.
3: Na zasadne spoznawanie rycze, serbskiej ryczanie rycze, szak nam zmożni szereke scenarie, na przykład, co możemy jen symultany przełoż skicić bez jedno człowieka, ale ryzy przez komputer. A to może się po na przykład tu niemski gmieński radiciel, albo te niemskie starsi, na innej starszyjskiej zromadzizny, na ich handiu wobladać, a sobie czytać, bez to zrobić, co zromadzizna na dom niemska być.
1: Na wokliczanski szuk Kuli a na posiedzeniach gminskiej rady Kruszczycach so hižo praktiske pospyty przewiedu, tak Buda dale. Pošitku na serbska zjavnosć pak dobi hišče 2 cilita čakač, pretač može vice potom praksu naložovač. Dohi duch treba ja tež, dždževo aktualnu stav vokuo serbskeho foruma vedu na lauskim arealu. Potem, co są planowane zumu na 7,5 miliony redukowali, czekają nitko szednie na zelenu świecu ze zariadu. Jan Buda.
3: Za prvni tvarski otrysk, što je ten hrvatski ensembl, tamo čakamo na našu tvarsku dovolnost. A za ten drugi tvarski otrysk, što je stara Postonja, a to novo tvar, hač klauskim rebijam, tamo čakamo na te tvarsko-fachove obkručenje od zip ze skamenice.
1: Pšitom je Jani Budar je vedome, zo košte voko otvarenja runje skere stupaja, hač spadnu.
3: Dokud čím později člověk započne, čím dražší to neskýře bude, my můžeme všechny věci kompenzovat s tím, co my potom jara spíšně tváříme, ale možná bychom rádi mu započeli. A my jsme možná na kůži patin velký krok dále přišli v záložbu i rádi, dokud je to nám zmožnivo pod vysvými vůměněnými moc nadávky za prvně vůkony, když můžeme vůpísat v opravdu pončinč.
1: Plán je, že se lidce hýště tvářské dživa zahája. Konkrétnější jsou plány za zvuporedženě dživa dvouho jeví. Když byl v januári technického defekta dla silně dla vody obškodžené.
3: Tohle jsme netko nankali jednu konkluzi, zodře te spichovanie je možno, zodře přes nás běží, ale te finančné sredky za to mo sami jako založba, zase jako extra přidatné sredky můžeme uprosit si podle SMBK. Takže to je jedna dobrá kooperácia ve tutem polu. Na koncu může dživadvo ve rejnej přestavce te jevišťo ponovič, tak se může nová rejna doba potom se s novým a vatkým jevišťom započeť.
1: Po takým tojšto zduchněnčku, když se zavěstšen Nikotry školy institucii včera zaslyšal. Potom, co bu včera Drežanách od zastuperiu Sakskeje, Braniborskeje a Zvjazka podpisane zričenje vo financovaniu založby za serbski lud Serbam přepodate. Vistota hač do konca leta 2030. A k tomu dosť a nadosť domjacuch nadavku za serbski lud.
0: Bettina Wenderotova informovaše vo rozpravie zaužbuje rade.

Das hat mich noch Donna Bojewitsch hier. Also, ich so niederlocker Sorels gehört, wo nicht der Bunjelu Navitscher Dom Sübne, wo dem Stadtu naschim Programm ist, welles Wischeli. Neuwischu Priorito, Matam Dale, Bittanje, Satsjomi, Subiennemi. Wot gotrisch sie misla, so leischa tam, bot tutem Sassübnenem Domom. Pschivusne, dwiu Jono, stiesche, niemale Zuvitschas, tam, pschikromir, blisko Rospadanko Sübnene, ho Domu, aje Pschiladau. Gak spyta ja tam šitko jeho ľubich vusvobodžič, svoja slúbená a tiež kuzina z tej zase pani, môde muž tu drbi čakač, ale necha náči ju spúščič. Muž a žonie teď si ju tam poprom zo dole v Zorelcu činič, tak povieda zorelský vyšší mistčanosta Octavian Urzučera. Politiker CDU je so sam v rumunskej stolici Bukarestče narodžil a riči potajkým tiež mačerštinu čakaceho muža, pšetož by tutun porek a tiež kuzina z rumunskie. Zosu runie rumunčenia potrichení, to je vizu pšípad, urzu

Dajša se přehvataš, co vás mimo Bubaka víče plana zvecakujem, Diana Šejcová víže vás přes program. A ja mám Jano Štíca, s vám na zase slyšení groníš, ja som Anja Kohoj-Čvácová. Žecem vám přeušarjedne vedpodňom a spedobne jacor.

0: Redaktor ko našega sarskega tuženika nove casnike mam in interpši telefonje. To je Jill Francis Ketlitzolz. Dobro žen, Jill.
1: Dobro žen.
0: Jo, ja som už slyšela, až možina a žiši stoje ten raz v fokusu. Na kaký part?
1: Jo, na jeden part už na prednám boce, žož gledame pičku sled nastupne stvrt letosa. Tam sú svešili namšu v Janšojcach. A při té gospě Josef představilo 6 letosných konfirmantkou. A namšu Josef svěšila s farajom Kurtom Malkom. A dále máme vesřeš nového casnika. Gacesto taky dvojný bok, žož máš na dvěma bokoma, ako jste se napřešilo. Vy jste týmu všežiščo a to jsou jim ten raz Možina a Žiši. Jo, a gledajúce na Žiši, jo to například letosné finale cudenského ubežovania, jo, žož se obžilujú Žiši ze serských hortov. Všetne také horte dolné Vúžice, žož môžeš uknúš a navožovaš serskú recu podľa byli a to je vegin viaselivo tých zaredovariov. To sú Serský muzej Hršebus, Rezencentrum Vitaj a také spechovenské tovaristvo Hršebuského serského muzeja. Ako to organizujú a ten raz jo to byl Gwonie w rukoma Maxa Bagańca, w Trecnego Centruma. Josef Wietoja wiegin wysypna wiedza, Rzeszy tak przed publikumom cytasz, a w finale to są szykne derje majstrowali. A jo, kto z tej weto tej doby szaria, albo kto ja doby szarka, w westej starstwowej kupce, mrożasz zgodnić w nowym casniku. A vaci, gledamy na przykład zasej dodeszna, żoż bydli tej kecora Anoszt a Etka, což tej ste zase z handavej, môžem ju přeražiť a z tej svýšivej prítne národne žen. Jo neco, což mňa gúžiši se ogledaš a snaž teke přecitaš. A naša Riagava, tam napríklad jo se podáva Katalin Poradskojc, naša šéfredaktorka, na sprevinný festival v Hršebuzu, to je bolo pred dvema týždňoma, a v tom rozpravio.
0: A v rubrice Portréty ženia. Môžeš o teke nieco pobytovať?
1: Jo, sledný týždeň jo byl vysypný burstak, alebo burstak vysypný je vysobiny a tej jo pestčoný je po tre týždňa. To je Maria Likovská Winklerová ešte raz všetko dobré k jubilejnému národnému dňu, taká zaslúžená, angažirovaná pilná vysoba, jo se to také raz zaslúžila. Cévý blok v novém casniku dostáš a to je také vegin letné foto, znaš, nem to uličujem gúposti, jo, ale foto v zdravstvie, zo mi se to vegin spodoba, jo, a také foto ze záhradnosti sú žiel toho přínoska. Kenčo napísal host Adam. A jo, my máme také druhý potrej, jednu druhú jubilárku. A, no jo, to lušné, jo, až ta jedna jubilárka, jo, písala ten text, kenč se pošegujú na tú druhú jubilárku, to groní Maria Elikovská-Winklerová, jo, pošegujú přínosk Marianne Vorakovej, k živešasetému národnému dňu. Také jej ešte raz šupno, to najlepšie.
0: Mm-hmm. No, pense jaslíme na nové údaše našeho serského týženika, nové casnik, asi vy, až nejsou to ta jednučka a ty kelenická. My můžeme zase nářské běž na všechny druhé.
1: Jo, tam dají ještě. Tam dají ještě více. Jo, ogledajš se to raz.
0: Kroni Jill Francis Ketlitzolz, redaktorka našeho casnika.
1: Momentík, prosím. Jo. A my žicíme všetným citariam a citarkám rejtné svědky.
0: Jo, svět, to žicíme taky už.
1: To sme skoro zabili.
0: Až do příjdeceho ráza.